0: Wórali běše na jara pilna, aktivna serbska młodźina. To nawědowaše wuměłsce wo sebě cyš Juri Hostakec. A ja so ze Jurijom sem jara spěšnje spřečelił.
1: A tute přečelstwo staraše so wo někotry škuli wuměłski wupłot ze stajnje nowymi kreativnymi idejami.
0: My sme we nebelčitach hrali dživu hildžu. To je na dživa dvora ra, ve małej obsadzce, a ve dživu hildži, šak so te spievače. My sme se potom prajeli nimo korovoho spievania, by tež dobre bolo, kde bych my zapletli trojku alebo jen kvartet. A z toho je nastava popravom nebelčanska trojka.
1: Ke kotrejš svušeše nimo Handrija Cyža a Jurija Cyža Hostaka, tež Jan Král. Toho runja vúčia v Nebelčicach.
0: Jan Král dere akordeon raješe, Juri Hostak však bio hudžbne jara nadarene, raješe dlavio, klarinetu, husle, a ja vo sebe sem sa pospytal na akordeone.
1: Ve tutej obsadzce starachu so čvonojo vo zabavu na najšelakorišich zariadovaniach ve bližšej vokolinje. Ale?
0: To, štož by tedom problematiske, mošak nemiahme také srbske šlágre. My sme započeli ve prvním rade s ľudovými spievami. A dokež modžina však chceše tež silnejšiu besadnú hudžbu, tak sme so dali do toho.
1: A tak nastachu najprv nové serbské texty na znáte české a nemské šlágrové spievy. Boze přidruží so trojce Jan Bulank, pozdíšo znáte serbský komponist, kýž započa texty Jurija Cyža Hostaka sučpnič. Z pjera tutych štyrioch nasta například nám dženca najznačíša ľudová pieseň Vesele dženca. Handri Cyš poda so niekotre leta potom jako vúčer do Budyšina. Sta so 1960 s intendantom serbského ľudového ansambla a vukonješe tute dživo cicci let dovo. Nebelčanska trojka, so odreje 1952 za so rozpušči, je spiewy pak hišče hač do džencnišeho klinča.
2: Crescendo. Hudžba krotko a svodko.
3: Szymon Heduszka je nam przedstawił niebelczansku trójku. Mała hudźbna a spełna skupina, kotraż skutkowaše nedom po drugiej światowej wojnie, a sa też o niekotre szkuli nową kompozicję za serbskie swiedzenie postara. Ich najznaczniejszy speł zaklinczy netko we wobczywanej wersji. Wosom dos na po sześćcich.

0: je 5 mjeńšinow do 6.
1: Nabožne słowo.
0: Słyšimy dźensa wo Cecilie Zelnakowej z Pančic Kukowa.
2: Lubi připosłuchaja, što činiće wy, gdyż wy połnej lekarskej čakarni tak rec čas zabiwacie? Wólka rozmowa však nastać nie może. Většina pacjentów rada cały czas do swojego šmuratka. Gdyż tomu tak je, wozmu si rady nikajki tam wukładzeny časopis a přitem namakach šťovacu staviznu, kotraž mnie zabiera. We většim mieście bydliše bohaty muž, kotraž widzieše so sam jako dobry kčešćan a taktyž rady we zjavnosti wustupowaše. Šedne modliše so přetjeđu ze svojbu Boha prošo, zobetala šim kudym a potrydym ľuďom pomhał a im stajne doškiedži darował. Jako pak jeho před nakupovanským templom nikoci potrebný vo jaumožnú prošachu odpokaza to, haj samo i s njemdrymi słowami nasvari. Jedno dňa by při ním jeho 5-letný syn. Tutun dobyše sobu doživiť, kak nan zaso junu prošerie pomoc odpokaza a je vospäť s lozymi słowami zrani. To bu hulčec jara zrudny. Večer, po zvučenej modlitve, obroči so syn z prostu na svojo nana. Papa, rady bych tvoje peneze trebal. Što da chce z nimi započeć, snapšečivi nan. Z očoma je polnych očakovanjov v otmovi hulčec. Cú tvoju šednú modlitvu vusvyšeć.
0: Tobie je Cecilia Zelnakova z Pančic Kukova s nabožným svojom na roku Farskie vikarie. S tým je 4 menšiny do 6.

0: To bě Oliver Thomas, haj hudźbnik, a znaty hudźbnik, světoznaty hudźbnik, je tež Brian May, wonim dženecko w www. Nie, moment, wědomostnik tu stej, na štodanek.
1: WWW Wieda, Wiedomość a Wunamakanki.
2: Jako gitarist skupiny Queen je Brian May světoznaty. Jeho sound gitary je runje ta charakteristický kaj škudžerjata frizura, kotruž dženca hišče kaj 70-tych letach ma. Brian May pak nie je jenoš uznamny gitarist, ale tyž vědomostnik. So wie, mnoho hudźbnikov ma čestny doktorát, kaž napríklad Elton John. Tola Brian May je si svoj doktorský titul astrofyzice z disertáciu nadžival. Fyzika a vědomosć stežno w jeho staršiskim domje rolu rawoj. Nan bie elektroinženér a z nim romadže bie Brian May jako modostny svoju preniu a hač do dženznišo wownu e-gitaru tvariu. Miest rujim ze starého dreva a džilou motorského. Po šuli London je fyziku a astronomiju studovaše a nedom potem ze svojim doktorským dživom započa. Tež preniej fachovej nastavkaj tutym času wozivi. Tola jeho vědomostnej kariérie přinže v úspěch skupiny Queen napreky. Disertácia dobeše tuž čakač. Ze smerču Freddia Mercurya z počatk 90-tych let pak vsi hudžba hižo šunje o čas nežadaše. Přiušem je hišče le 10 k travo, do niž neje so Brian May leče 2006 na univerzitu ročiu. Hižo leto potem vun svoju disertáciu o spěšnosti procha ve světnišču zakonči. 17 let potem zobiju záju. Za to je si dobil nimale 4 le 10 sledženja astronomii načítač a do disertácie zadživač. Nimo toho by to jenož možno, dokéž je to nišová téma, kotruž nebě nichtu vůlce ve všech těch letách obdžival. S tým pak neje Brian May svoju vědomostnú kariéru zakončil, tak je miestem na dvěmaj projektom aj naza sobu džival. Vězo tež džakovano svoje populáriče, ale je přiušem fachové přinošoval. Například je on za misiu, s kotrež sú prýni raz sýva lieče 2020 probu od asteroida na Zemiu přinesli, v obraze nadžival, s kotrýmiž sú rozsúdžili, že zonda probu od asteroida zezbiera. A tutu nadal hudźbě a vědomosći aktivny wuměnka Brian May svědčí nedźelu svoje 9.70. narodniny.
1: Věda, vědomosć a wunamakanki.
0: Od Mirčina Vienka a nětko slyšíme Briana Maya ze skupinu Queen a I Can't Live With You.

přišćodźin 7.40, časa pokiwe. Štujiš chce svědčit, co nějak konce dženja dosušec, poda tam svědča věcny svědžin, dženca natočí so pivo věčo šestčich, zrije mi za modrch a starých skupinu Fanta C. Juce potom přeprošu ja, kaž kvíždě leto na celenie jednatku, od připodna jeny a cioch přizamknie so potom zromane kofi piče, večo džesačich, smeče so potom na rejach vůcechnovač nedželu, džedále, svojbne džen, po rejnším pivě převedže so jednačich vůbeđovanie za džetči a potom cioch sleduje vůlký svědženský program a večo, nedželu večo ve věstče, finále světových mištostvů kopajnce, tež tun tam pokazuje utuja public viewing od večera dževečich. Zelové ukođovanie kočinje pod heslom Naša příroda dá so voptač poskytca šitke generácie, kýž bieše popravom dženca planované, so dla blížaceho nevedra přesunie vo týdžin na přichodný piatk od popolňa pečich do večera sedmich. Přichodný týdžin jedželu zakončí so ustajenca s žunským vidom Kočovúskym serbským muzeju. Do toho však pak proša išče nakové a to dženca z Iris Prankačkovi, Maju Naglovi, Helu Stolecki a dalinské fotografku Karlu Pohl, kotraž šitke cižony potretovaše. Dženca popodňu cioch serbským muzeju Kočovúsu. Zaradova noc z činje tisa cvičko, prosím vás juce na romantickú noc do kloštorskej zarody kloštra Marine Vězdy od večera sedmich. Nimo osebitých obrazov a scénov ze cvičko doživíče tý šučbu, miest druhým ústupí duo Helena a Jan, ale tiež kuzvaria sú se do kloštra přeprosili a Božičanská rapsodia zarejuje. Kartky dostanete při večernej kase alebo online za 12 euro.

0: Ne, rajše klavier, klarinetu, husle, a ja sem se pospytał na akordeonie.
1: Ve tutej obsadzce starachu so čvonojo vo zabavu na najšelakorišich zarjadovanjach ve bližšej okolinje. Ale?
0: To, što je tedom problematiske, mušak nemiahme také savske šlágre. My sme započeli ve prvním rade s ľudovými spirami. A dokež modžina však chceše tež silnišo besadnú hudžbu, tak sme so dali do toho.
1: A tak nastachu najpred nové serbske texty na znate české a nemské šlágrové spievy. Boze přidruží so trojce Jan Bulank, pozdíšo znáty serbský komponist, kýž započa texty Jurija Cža Hostaka Sučpnič. Z pjera tutych štyrioch nasta napríklad nám dženca najznačíša ľudová pieseň Viesele dženca. Handri Cyš poda so niekotre leta potom jako vúčia do Budešina. Sta so 1960 s intendantom serbského ľudového ansambla a vukonješe tute dživo cicci let dovo. Nebelčanska trojka, so odreje 1952 za so rozpušči, je spieve pak hišče hač do džencnišeho klinča.
2: Crescendo. Hudžba krotko a svodko.
3: Seman Heduška je nam predstavio nebelčansku trojku. Mała hudžbna a spevna skupina, kotraž skutkovaše nedom po druhej svetovej vojne, a so tež vo nekotroškuli novú kompozíciu za serbske svedženje postara. Ich najznačiši spev zaklinči netko ve vopčevanej verzii.

0: Michaela Melzerowa to bě, influencerka titul rěka, Adrie žaden influencer, ale přiwšim světo znáte je muž, wo kotrym šmirčin věnk dženstnějším serialu www. rozpravě.
1: WWW Wieda, Wiedemost a Wunamakanki.
2: Jako gitarist skupiny Queen je Brian May svieto znaty. Jeho sound gitary je runje tak charakterystyczny, kaj škudziarjata frizura, kotruž dženca hišče kaj 70-tych letach ma. Brian May pak nie je noś uznamny gitarist, ale tyž wiedomostnik. So wie, mnoho učbnikov ma čestny doktorat, kaj napríklad Elton John. Tola Brian May je si svoj doktorský titul astrofyzice z disertáciu nadžival. Fyzika a wiedomosć stejżno w jej starszyskim domie rolu rałoj. Nan bie elektroinżener, a z nim romadzie bie Brian May jako modostny swoju preniu a hać do dzięcniejszo wownu i gitaru twariu. Miest ruim ze starego drewa a dzielu motorskiego. Pošuli Londonje fyziku a astronomiju studovaše a nedom potem ze svojim doktorskim dzielom započa. Tež preniej fachowej nastavkaj tutym času wozywi. Tola jeho wiedomostnej karierie přinže w úspěch skupiny Queen napreki. Disertacija dobeše tuž čakač. Ze smerču Freddia Mercurya z počatk 90-tych let pak si hudžba hižo šunie o čas nežadaše. Přiušem je hišče ležesat k travo, do niž neje so Brian May leče 2006 na univerzitu ročiu. Hižo leto potem hun svoju disertaciju o spěšnosti procha ve svetnišču zakonči. 17 let potem zobiju záju. Za to je si dobil nimale 4 ležesatky sledženia astronomii načítač a do disertacije zadživač. Nimo toho by to jenož možno, dokéž je to nišová téma, kotruž nebě nichtu vůlce ve všech těch letách obdžival. S tým pak neje Brian May svoju vědomostnú kariéru zakončil. Tak je miestem na dvěmaj projektom aj na zásobu džival. Vězo tež džakováno svoje populáriče, ale je přiušem fachové přinošoval. Například je on za misiu, s kotrež sú prvný raz sýva lieče 2020 probu od asteroida na Zemiu přinesli, v obraze nadžival, s kotrýmiž sú rozsúdžili, že zonda probu od asteroida zezbiera. A tutu nadal hudžbe a vědomosti aktivní umienka Brian May svědčí nejdělu svoje 9.70. národní.
1: Věda, vědomost a vůnamakanky.
0: To je Mirčin Věnk z našej rubriku www. A tohle je Brian May ze skupinu Green.

0: Móžne słowo.
1: Ma dźensa Cecilia Zelnakowa z Panšic-Kukowa.
2: Lubi připosłucharja, što činiće wy, gdyż wy połnej lekarskej čaranie takre čas zabiwacie? Wólka rozmowa šak nastać nie może. Većina pacjentu rada cały čas do svojho šmuratka. Gdyż tomu tak je, wozmu si rady nikajki tam wukvađeny časopis a přitem namakach šťovacu staviznu, kotraž mě zabira. Ve većim mieście bydliše bohaty muž, kotrež widzieše so sam jako dobry kčešćan a taktyž rady ve zjavnošći vustupovaše. Všedne modliše so přetjeđu ze svojbu, Boha prošo, zobetala všem kudym a potrydym ľuđom, pomhał a im stajne do škjeđi darował. Jako pak jeho před nakupovanskim templom nikoci potrebni vo jaumožnu prošachu odpokaza to, haj samo i z njemdrymi słowami nasvari. Jedno dnia by při nim jeho pječlitny syn. Tutun dobyše sobu doživić, kak nan zaso junu prošerje pomoc odpokaza, a je vospět z lozymi słowami zrani. To bu hulčec jara zrudny. Večer. Po zvučeni modlitve vobroči so syn z prostu na svojo nana. Papa, rady bych tvoje peneze trebao. Što da chce z nimi započeć, snapšečivi nan. Z vočomaj polnych očakovanju votmovi hulčec. Chcu tvoju šidnu modlitvu vuslyšeć.
1: Nabožne slovo sme slyšeli od Cecilie Zelnakovej z Panšic-Kukova na dawku farskeje vikarije.

0: Nětko při světových mistrzostwach kopańcy smích na Komjeru, za so wiele telewizji widzeli ekspertu, kiž zhromadnje z žurnalistami r a wusledki komentuja. To je zvášňom a tola nikoci rolu takich ekspertu kritisce widza. Što se ty dženca o tym čítal, Milano?
1: Agentura EPD je rěčová s profesorom za sportový žurnalizm Tomasom Horkim a on mini so sportový moderatorojo přibírat se svoju kompetencu na expertov vodedadža. A tu či pokadžeja zvětša ze sportového systéma samoho sušak nidyši koparjo. Je jace a jace takých expertových rozmovov

Prěnja měnjenja a kritiki, ki sem widźał a čitał, su předewšim pozitivnoho razu. Ja sam so punželu wo tym přesvědču hoj. Snano tež pokiju za was, za dešti kojte vědro přichodnych dňów.

Wyskacz stej we Wojerecach, kajž sym we Wobkanych pokiwach ičo praju. Dalši wyskacz stej mjez Kroščicami a Jasencu tam na Pšivinci. Tam kejž było posta je dovolene a tam měrja spěsnošć. Dziakuju za pokiju.

0: Móžne słowo.
1: Magenta Cecilia Zelnakowa z Pančic-Kukowa.
2: Lubi připosłucharja, što činiće wy, gdyż we połnej lekarskej čaranie takrec čas zabiwacze? Wólka rozmowa však nastać nie może. Većina pacjentu rada cały čas do svojho šmuratka. Gdyż tomu tak je, wozmu si rady nekajki tam wukvađeny časopis a přitem namakach šťovacu staviznu, kotraž mě zabira. We većim mieście bydleše bohaty muž, kotrež widzieše so sam jako dobry kčešćan a taktyž rady we zjavnošći wustupovaše. Šedne modleše so přetjeđu ze svojbu Boha prošo, zobetala šem kudym a potrydym ľuđom pomhał a im stajne doškjeđi darował. Jako pak jeho před nakupovanskim templom nikoci potrebni vo jaumožnu prošachu odpokazato, haj samo i s njemdrymi słowami nasvari. Jedno dnia by při nim jeho pječlitny syn. Tutun dobyše sobu doživić, kak nan zaso junu prošerje pomoc odpokaza a jeho vospět z lozymi słowami zrani. To bu hulčec jara zrudny. Večer, po zvučeni modlitve, vobroči so syn z prostu na svojo nana. Papa, rady bych tvoje peneze trebao. Što da se z nimi započeć, snapše čivinan. Z vočomaj polnych vočakovanju, votmovi hulčec, cu tvoju šidnu modlitvu vusvišeć.
1: Tobie Cecilia Zelnakova z Pančic-Kukova z nabožnym słowom na roku farskie vikarie.

0: Wiče njebedeli přepast če novu serbsku reportažu w RBB Telewizji, a to našego reda Wužeca, titel jo Metz Drastwy. Při gerzbie nimskiego dnia Drastwo we Botach zabiera se reportaža z wesebnosćami serbskeje drastwy, a tam wesebnje z tymi, kterež borske hejže. Jadnu mam při telefonie, to jo Marion Stenzelowa z BWE Göre. Dobry dzień, Marion.
1: Dobry dzień, Anja.
0: Jo, naša někajšná kolegoka jo jadna z tych protagonistków we filmie, a mega se tykamy nic leta dvojko sme gromaže živavé. Kamerowy team jo pedla bo, ako se była we žilojskej šlodarni. A co se tam kšiva?
1: Ja, also ja, musim gronisch gascht som, až do ninta treba was drastu, som se přeci upožitzeva pladrugich, ale ja bo ninta na casu, gaš mam ninta cas ako rentnaka, až ja se dam skoinsnje sama šeš jadnu svojsku drastu. A dla tog som bova pladelje Münchowie, ve Žilowie, ve te drastovi šlodani, a som se tam informirovala. Som dostava darionu drastu od moje švogonice, ta jo mjeva košulu uše, a jo groniva ho tu košulu možeš zeš. Ja som to uprobirovala, mi ne pasujo, a dlatok som se pon rozuživa, nen to musim raz ve steliu, ja, o tom rozkranjaš kak ne lepe, lec ta stara košula se goži, abo novu šištaš, a dlatok som tam bila.
0: Co słyszysz wet drugich, kaki weznam taka serska drastwa w naszym regionie ma, niż lic aż. Co my wierzysz, co se szi wesobinski ta serska drastwa weznaminio?
1: Ja wierzim to hove bewegorie, aż ten obraz w zjawności jose przemeniła. Przecy wiecy zisi modostnych, młodych żeńskich nosy przy Šakich gošpach sersku drastu, a to nic jano svežinsku, ale šetnu, živovu, abo nežilsku, abo teke tu za namšu, namšarsku, a tojo přibiravo v slednich letach, musim groniš. Tojo me nadpadnuvo, ako sme v vojnskem leše svešili 700 a žaseš let biva gora, ten vesne jubilej, a tam jo mervivo se drastvami. Teke ve susetnich sach, te luže, te ženske se drastu oblekaju, jano tak, gaš se zmakaju, abo gaš so duce, abo teke gaš su ve kupce, abo sonuju, abo co ja vem, gaš se privatnje, gaš se skremzerom so duce, pon se oblekaju, teke ve lijem casu drastu, a teke te žiši. A dlatok vjaselim se, dokolaž ja by to pon teke gotovovame. Vele zaredovanje ho přigetujome vese, mame veljin aktivne kulturne živenje, a tam by jase cestči teke drastu oblikova.
0: Ja, z Marion Stenzelowej se net dali rozgranjam, wenn jo protagonistka w nowym serbskim filmie wo drastwach z titelom Metz drastwy wicze film widzisz w RBB telewizji 20 minut po jednego w naszym reżie Wużeca.

Ako přece nježelu vedna pojadnok ve UKW na frekvence 9.30,4 a v live streamje pet rbb-online.de/zoben.